0: Ljeto na Radio Puli.
1: Stala se vám nehoda a naléhavě potřebujete pomoc? Ať se nacházíte kdekoliv, zavolejte linku 112. Hovor je zdarma, opatrujte se a zodpovědně si užijte dovolenou. Klidné a bezstarostné prázdniny vám přeje Ředitelství civilní ochrany Chorvatské republiky.
2: Da, 14:46 minuta, mi smo došli do samoga kraja ovog prvog dijela našeg današnjeg druženja. Ostanite i dalje uz naš program za nekih 10-15 minuta. Slijedi i središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule, zatim puno dobre glazbe u 16:30 program na talijanskom jeziku i naravno od 17:00 smo ponovno zajedno, stoga čujemo se nešto kasnije. Za sada hvala vam puno na pozornosti.